0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Teraz je 8 hodín 13 minút a tento týždeň prežívame leto v malom meste. Michala Hercega zaujíma, čo všetko sa dá v tomto čase robiť v Nemšovej. Porozprával sa o tom s manželmi Milanom a Romanou z Hradca Králové, ktorí spoznávajú Slovensko na bicykloch.
2: No tak začíname samozrejme snídaní, aby sme vydrželi, čo bolo dnes na raňajky. Michal je vajíčka, to ste si pripravili v karavane.
3: Áno, manželka všetko prepravuje, ja som řidič, manželka je navigátor, kuchařka a upratovačka.
4: Manžel má na starosti samozrejme auto a kola.
2: Raňajky máme za sebou.
3: Áno, a potom teda rozhodneme, jakým stranou pojedeme, ale u nás to je jasné, pretože my to vždycky niekam zastavíme a jedeme na obě dvě strany. No tak sme začali v tom Ústí, u Vsetína a postupne sme dojeli přes Horní Lídeč až sem do Nemšové a tady sme sa teda oproti ostatním cílům zdrželi teda o minimálne jednu noc více.
2: A prečo?
3: No nemôžeme sa toho nabažiť. Jeli sme na Trenčín, jeli sme po pravém břehu, takže úplne nadšený a říkám, jako to nemá srovnání.
2: Zabočíte občas z tých cyklociest aj do miest, v tomto prípade do Nemšovej?
4: Ano, když to jde, vzhledem k tomu, že máme pejska, ona jezdí vlastně ve vozičku za manželem, manžel ji táhne a v rámci procházek s pejskem vždycky se ještě do toho města taky podíváme.
2: Ano, a co jste viděli v Nemšovej?
4: V Nemšovej se nám velmi líbil kostel, co tady máte, a za kostelem, jak je tam ta fontána a ty sochy. My už jsme byli včera večer, vlastně, když to svítilo, bylo to pěkně osvětlené a jsou tam ty lavičky, tak asi předpokládáme, že se tam konají nějaké bohoslužby nebo obřady venku. To se nám líbilo. Tady jsme u bazénu, takže jsme se stihli dojít i vykoupat. A byli jsme ale i na plážičce, co tady máte kousíček dál, právě po té cyklostezce.
2: Keď přijdete s karavanom, potřebujete aj nějaké napojenie, alebo jste úplně sebestační?
3: My jsme sebestační. My samozřejmě máme nádrže všechno, takže vypouštíme tam, kde máme. Ale samozřejmě hodilo by se určitě pak nějaké zázemí pro karavanisty, jako napustit si pitnou vodu, případně vylejt vodu šedou.
2: Reaguje primátor Nemšovej Miloš Mojto. Karavanisti by privítali ešte nejaké napojenie, aby mohli napustiť, vypustiť. O tomto sa do budúcnosti možno tiež uvažuje?
5: Áno, uvažujeme. Máme tu areál futbalový a dokonca sme tam dovolili karavanistom, ktorí sa tu zastavili, ale ozaj to nebolo nič, ako by som povedal, trvalé, opakované, aby sa tam 1-2 dní pozdržali. A potom sme rozmýšľali nad tým, že možno, že niečo takéto v budúcnosti by sme vytvorili pre zo pár karavanov, kde by mohli byť napojení samozrejme na vodu, na odpady a mohli by sa osprchovať. Čiže ten potenciál tu je a je to dosť možné, že sa do toho aj pustíme.
2: Takže leto karavanistov zatiaľ, ako hodnotíte?
4: Luxusní. Máme krásne počasí a musíme říct, že opravdu tady teda ty cyklostezky u vás sú na veľmi dobrý úrovni. My sme z Hradce Králové, takže my sme taky rovina kolem řeky Labe a cyklostezky máme, ale v takové kvalitě, ako je máte vy tady, tak to teda ešte u nás není.
3: No a dneska pokračujeme směrem na Púchov, tak jsem zvědavý, čím nás to taky překvapí tímto směrem.
1: Jednou z dominant Nemšovej, kterou určitě neobídu ani manželia Milana Romana z Hradca Králové, je Králikov mlyn, který návštěvníkov vítá aj v letných mesiacoch. Pozrieme se tam zajtra.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: okolo nás. Seriál Rádia Regina Západ.
1: Tento týždeň prežívame leto v malom meste. Michala Hercega zaujíma, čo všetko sa dá v tomto čase robiť v Nemšovej. Porozprával sa o tom s manželmi Milanom a Romanou z Hradca Králové, ktorí spoznávajú Slovensko na bicykloch.
2: No tak začíname samozrejme snídaní, aby sme vydrželi, čo bolo dnes na raňajky. Michal je vajíčka, to ste si pripravili v karavane.
3: Áno, manželka všechno prepravuje, ja som řidič, manželka je navigátor, kuchařka a upratovačka.
4: Manžel má na starosti samozrejme auto a kola.
2: Raňajky máme za sebou.
3: Ano, a potom teda rozhodneme, jakým stranou pojedeme, ale u nás to je jasné, protože my to vždycky někam zastavíme a jedeme na obě dvě strany. No tak jsme začali v tom Ústí, u Vsetína a postupně jsme dojeli přes Horní Lídeč až sem do Nemšové a tady jsme se teda oproti ostatním cílům zdrželi teda o minimálně jednu noc více.
2: A prečo?
3: No nemůžeme se toho nabažit, jeli jsme na Trenčín, jeli jsme po pravém břehu, takže úplně nadšený a říkám, jako to nemá srovnání.
2: Zabočíte občas z těch cyklocest aj do měst, v tomto případě do Nemšovej?
4: Ano, když to jde, vzhledem k tomu, že máme pejska, ona jezdí vlastně ve vozičku za manželem, manžel jí táhne a v rámci procházek s pejskem vždycky se ještě do toho města taky podíváme.
2: Ano, a co jste viděli v Nemšovej?
4: V Nemšovej se nám velmi líbil kostel, co tady máte, a za kostelem, jak je tam ta fontána a ty sochy. My už jsme byli včera večer, vlastně, když to svítilo, bylo to pěkně osvětlené a jsou tam ty lavičky, tak asi předpokládáme, že se tam konají nějaké bohoslužby nebo obřady venku. To se nám líbilo. Tady jsme u bazénu, takže jsme se stihli dojít i vykoupat a byli jsme ale i na plážičce, co tady máte kousíček dál, právě po té cyklostezce.
2: Keď přijdete s karavanom, potřebujete aj nějaké napojenie, alebo jste úplně sebestační?
3: My jsme sebestační, my samozřejmě máme nádrže všechno, takže vypouštíme tam, kde máme, ale samozřejmě hodilo by se určitě pak nějaké zázemí pro karavanisty, jako napustit si pitnou vodu, případně vylejt vodu šedou.
2: Reaguje primátor Nemšovej Miloš Mojto. Karavanisti by privítali ešte nejaké napojenie, kde by mohli napustiť, vypustiť. O tomto sa do budúcnosti možno tiež uvažuje?
5: Áno, uvažujeme. Máme tu areál futbalový a dokonca sme tam dovolili karavanistom, ktorí sa tu zastavili, ale ozaj to nebolo nič, ako by som povedal, trvalé, opakované, aby sa tam 1-2 dní pozdržali. A potom sme rozmýšľali nad tým, že možno, že niečo takéto v budúcnosti by sme vytvorili pre zo pár karavanov, kde by mohli byť napojení samozrejme na vodu, na odpady a mohli by sa osprchovať. Čiže ten potenciál tu je a je to dosť možné, že sa do toho aj pustíme.
2: Takže leto karavanistov zatiaľ, ako hodnotíte?
4: Luxusní. Máme krásne počasí a musíme říct, že opravdu tady teda ty cyklostezky u vás sú na veľmi dobrý úrovni. My sme z Hradce Králové, takže my sme taky rovina kolem řeky Labe a cyklostezky máme, ale v takové kvalitě, ako je máte vy tady, tak to teda ešte u nás není.
3: No a dneska pokračujeme směrem na Púchov, tak sem zvedavý, čím nás to taky překvapí tímto směrem.
1: Jednou z dominant Nemšovej, ktorú určite neobídu ani manželia Milana Romana z Hradca Králové, je Králikov mlyn, ktorý návštevníkov vítá aj v letných mesiacoch. Pozrieme sa tam zajtra.
0: Všetky diely seriálu si môžete vypočuť na webovej stránke reginazapad.stvr.sk.

0: Našim dnešným hosťom vo večerných reflexiách je doktor Daniel Jablonský. Zaoberá sa historickou biogeografiou, filogeografiou, molekulárnou taxonómiou a distribúciou obojživelníkov a plazov. Precestoval stovku krajín, skúmal a dokumentoval v nich život obojživelníkov a plazov. Pán Jablonský, vy pôsobíte vo viacerých vedeckých spoločnostiach, publikujete v odborných časopisoch. Aj ste učiteľom, pedagógom, učite na katedre zoológie prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Precestovali ste stovku krajín, kde ste absolvovali výskum a dokumentovali život obojživelníkov a plazov. Pôsobíte tak v domácich, ako aj v zahraničných vedeckých spoločnostiach a redakčných radách odborných časopisov. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vítajte vo večerných reflexiách. Zastihla som vás doma na Slovensku aj so synom. Je obdobie prázdnin horúceho leta, ale pokiaľ viem, a mali sme sa možnosť stretnúť už aj vo vysielaní, len nedávno ste sa vrátili z úspešnej vedecko-poznávacej cesty. Tak možno začneme tými najnovšími vedomosťami, skúsenosťami, poznatkami. Kde ste boli?
1: Popravde, těch cest bylo několik za poslední půl rok, protože já jsem začal, chtěl jsem jít do Omanu a do Spojených arabských emirátů, jenomže bohužel situace se nějako zhoršila ve světě. Vlastně, když začaly útoky na Irán, tak byl jsem zrovna na letišti, takže ty lety byly zrušené. Takže jsem nejel a jel jsem potom do Albánie, vlastně, protože v Albánii dlouhodobě působím. No a když jsem se vrátil z Albánie, tak jsem měl naplánovanou cestu do Pakistanu. Potom jsem vlastně letěl do Kazachstánu a potom jsem šel do Srbska a potom na Ukrajinu a potom jsem byl kde ještě? Ano, potom jsem byl na Balkáně zase. Čili těch cest bylo několik za poslední dobu a všechny byly výzkumné a na všech jsme dělali výzkum. Ale v podstatě je to spojené, protože já mám jeden projekt, který se věnuje vlastně distribuci genetické diverzity obojživelníků a plazů mezi Balkánem a Himalajemi. No a my se snažíme nějak vlastně dokumentovat nebo sbírat DNA materiál, vzorky, porovnávat je a zjišťovat, jestli tam jsou nějaké vzory, které bychom na tomhle území mohli pozorovat vlastně, že se shodují, jo? Protože ten příběh nebo ta oblast, to není jako, že je rozdělena tak, jak my chápeme třeba státy, že máte
0: hranice.
1: Ano, hranice. Ty zvířata samozřejmě žádné hranice nepoznají, oni se šíří miliony let s tímhle prostorem a samozřejmě diverzifikují, protože tím, jak jsou tam bariéry, tak pro živočichy jsou přirozené hranice, například řeky anebo pohoří nebo velká údolí. Čili tohle je limituje a vlastně, když tam jsou, vznikají potom nějaké, nebo jsou tam nějaké limitující faktory, tak oni začnou speciovat. Speciovat znamená, že se začnou tvořit druhy. No a nás zajímá teda, že jestli opravdu jsou tam nějaké vzory, které dokážeme pozorovat vlastně napříč tím velkým regionem, že se podobají. Oni se podobají, protože například i tady na Slovensku máme druh, který se jmenuje krátkonožka evropská. To je drobný druh ještěra, který se vyskytuje úplně na jihu Slovenska, v těch dubinách. No a to je druh, který se dostal vlastně na Slovensku až někde z Anatolie a dokonce původ toho rodu celého je někde ve střední Asii.
0: Preto putujete takto po krajinách. Vy ste viackrát aj v tomto rozhovore zdôraznili, že viac menej rád a aj plánovane žijete, pobývate v Albánsku. Prečo?
1: Tak ta krajina je velmi zajímavá z mnohých úhlů pohledu, ale pro mě třeba je zajímavá, protože mě nezajímá jenom samotná ta fauna, nebo vlastně ano. Evoluční biologie těch plazů, ale mě zajímá i to, jak se tam vyvíjeli prostě národy, které tam žijí. A jo, a třeba u Albánců, nebo v podstatě z hlediska Albánie, my vidíme to, že to je nějaký speciální národ, který se vyvinul vlastně západně od Helenid. Helenidy jsou pohoří, které vlastně jdou napříč Albánii ze severu na jih až do Řecka. A opravdu je to etnikum, nebo je to národ, který se vyvinul speciální jazyk, který nemáte nikde jinde v Evropě. Mají speciální způsoby života, které už dneska mizí, protože ono tohle mizí, ale ještě nedávno některé věci jsme mohli pozorovat. Například dneska už severní Albánie byla známa tím, že tam byla krevní msta. Dneska už samozřejmě toto není, toto jsou věci, které jsou staré třeba 100 let nebo 50 let, ale pořád je v těch ti lidé, jakože vidíte, oni vnímají třeba i toho hosta, oni vnímají jinak, jo. Pro ně je host něco jako Bůh, a když mají toho člověka ze zahraničí, že přijde, tak oni se snaží, tam je totiž velmi stará tradice nebo takové to přenášené právo ústní, kterému se říká kanun. No a ten kánon vlastně říká, že host je nejvíc, to je to nejvíc a host končí tehdy, když odejde z vašeho pozemku a tehdy už vlastně za něho nemáte zodpovědnost. Ale v minulosti oni měli za něho zodpovědnost až takovou, že když se tomu hostovi něco stalo na tom jejich pozemku a například umřel, tak oni ho museli pomstit.
0: No vidíte, aké to je zvláštne, my vnímame Albánsko ako takú novú destináciu, novú poznávaciu krajinu cez tú letnú turistiku. Vy to vnímate cez tie vedecké aspekty, samozrejme úplne ináč, ale ďalšou takou vašou prioritou medzi tými krajinami, v ktorých hľadáte, v ktorých robíte výskum, je Kurdistán, Afganistán, čiže to sú vaše také obľúbené zeme?
1: Mne prirostl tenhle region k srdci. To sa ťažko vysvetľuje, pretože ja vždycky sa to snažím ľuďom nejako vysvetliť, ale rozumím tomu, že je to ťažké pochopiť, pretože nemají zatím tú hloubku toho poznání nebo té skúsenosti, že ste v tom regionu a teď vnímate tí lidi, vnímate ty chute, vnímate tú kultúru v pozadí a že v podstate aké máte ty zážitky, jo, co si odnášite, aj s tou vysokou teplotou, aj s tým nepohodlím, to vám všetko vytváří v hlavě nějaký příběh, který vy nedokážete přenést druhým lidem, protože oni to nezažili. Když já se tam dostanu a vím ten Kurdistan, to jsou opět neuvěřitelné tradice. To je starý národ, který je největší národ na světě bez vlastního státu, se říká. A oni vlastně vznikli, protože opět to souvisí s horami. Jo? Kurdové jsou vlastně lidé, kteří žijou kolem hor. A jsou úplně něco jiného, než byste mohla vidět třeba. Jo, lidi si často myslí, že ten Blízký východ je propojený a že je to pořád to samé, je to nějaký arabský svět, ale to vůbec není pravda. Tam je neuvěřitelná diverzita. A ta diverzita vlastně souvisí s tím, že i tam je diverzita třeba těch plazů, nebo těch obojživelníků, nebo těch živočichů všeobecně. Jo, to, co my vidíme, protože my vidíme to, že se nějakým způsobem koresponduje to, že máme nějaké etnika, máme nějakou kulturní diverzitu. A to koresponduje s nějakou s tou biologickou diverzitou, protože ty faktory, které působily na tu biologickou diverzitu, oni nějakým způsobem se otiskli i v tom, jak tam ti lidé žijí, protože samozřejmě to je ten otlaček toho vlastně způsobu života, toho prostředí.
0: U nás by možno, že nastupoval strach, najmä keď prejdeme k tej ďalšej krajine vášho záujmu, Afganistán, lebo predsa len si myslím, že na to, aby človek išiel robiť aj výskum do takejto krajiny, musí byť aj psychicky pripravený a vyzbrojený samozrejme poznatkami aj tými kultúrno-spoločensko-historickými.

0: Večerné reflexie.
1: Našim dnešným hosťom je doktor Daniel Jablonský, výskumník, ktorý sa na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského zaoberá historickou biogeografiou, filogeografiou, molekulárnou taxonómiou a distribúciou obojživelníkov a plazov. Navštívil 103 krajín sveta. Najväčšie výskumy robil v Albánsku, Pakistane a Afganistane, kde objavil nové druhy hadov. A my sa dnes večer rozprávame nielen o jeho výskumnej práci, ale aj o poznávaní týchto pre nás vzdialených krajín a ich spôsobu života. No a samozrejme aj o obavách na takýchto cestách.
2: Se nevnímam jako člověk, který byl nějakým způsobem speciálně psychicky vyzbrojený. Opět já do toho jdu s tím, že ta krajina nebo ten prostor po tisíce let je neuvěřitelně zajímavý etnicky a po miliony let je neuvěřitelně zajímavý biologicky. A vím, že těch 60 let, to je nestabilní situace, protože i dneska samozřejmě dneska jezdí turisté nebo začínají turisté jezdit do Afganistánu a samozřejmě je to limitované, protože to by bylo nadlouho, ale jednoduše. Když tam jedete jako běžný člověk, chcete se podívat, tak oni vám ukážou nějaké základní destinace, základní místa a vy jedete domů. Jo? Čili můžete říct, že jsem byl v Afganistánu a viděl jsem to, ale v podstatě je to takový ten velmi, jakoby říct, povrchní turismus. Jakože nedostanete se mezi tu rurální společnost, ty zajímavé věci, které tam jsou a ty staré věci, které oni zažili, které mají jakoby prožité ve smyslu toho, co se tam dělo.
1: Že ukážu vám Kábul jako zaujímavé město, miestami, které můžeme obdivovat, ale z hlediska jich kultury.
2: Ale vy se nedostanete na ty místa, které hrály tu hlavní, anebo hrajou tu hlavní úlohu v Afganistánu. A to je to rurální prostředí, to tradiční prostředí, které je ještě velmi daleko k tomu, aby šlo hovořit o nějakých věcech, které my chápeme z tohle našeho světa.
1: Vy jste tam zažili aj situace, alebo chvíle, které jste považovali za rizikové, alebo život dokonca ohrozujúce?
2: Zažil jsem tam různé situace, ono s postupem času, když je to dál a dál, tak člověk to vnímá trošku jinak, protože nechce ani myslet na věci nějaké negativní. Myslím tak, že OK, stalo se něco, ale tak jdeme dál. Ale samozřejmě je to země, která je komplikovaná a tam jde hlavně o to, že někteří lidé mají špatné zkušenosti s tím, jak tam byla válka. A samozřejmě jejich rodinám se staly různé věci. Někteří jejich členové byli zabiti a tak dále spojeneckými vojsky. No, čili zase z jejich pojetí to je to, že nám se tu stala nějaká křivda ve smyslu toho, že ti zahraniční lidé, a to není jedno dnes, to už s Alexandrem Makedonským přišlo do toho Afganistánu už dávno, když si chtěl vlastně podmanit tuhle část světa. Čili ono se to, víte, to je taková ta kulturní paměť, která se tam nese tím Afganistánem a ono, ti lidi v tom žijou a když v tom žijou dlouho, tak samozřejmě to ovlivní a dívají se na toho zahraničního člověka trošku jinak.
1: Poviete, že jste vedec, idete skúmať, jste prírodovedec, ale může být aj vedec podozrivý, můžu ho například vypočúvať?
2: Samozřejmě, to se běžně stává. A to je úplné pravidlo a já bych se divil, kdyby se to nestalo. Protože, podívejte, já vám to řeknu tak, plazy, obojživelníci pro běžné lidi, kteří každý den řeší nějaké základní přežití nebo jednoduše řeší běžné životní situace, tak pro ně je představa, že někdo ze západní krajiny nebo z Evropy přijede do Afganistánu zkoumat plazy, které my tu zabijíme, které my považujeme za nečisté tvory.
1: Je jako důvod na pochybování.
2: Určitě, jednoznačně, vůbec se tomu nemůžeme divit. Uh-huh. Čili já nejsem z tohle překvapený a ono v podstatě většinu času vysvětlujeme. Nebo vysvětluju tyhle věci a na druhou stranu potkáte mnoho lidí, které to strašně zajímá, že si řeknou, že to je prostě
1: zvrchní. Taká jsme mi úžasná krajina.
2: Ano, já v pátek odletám do Afganistánu.
1: Čiže už jste připravený.
2: Čili jsem nějakým způsobem připravený, ale vím, že to bude zase cesta, která bude úplně jiná.
1: Dopredu se nedá na link.

0: Miestna odborná komunita znala a hrdá na to, čo vlastne majú. Či vedia, prečo javia záujem vo svete?
1: Jakde? To je sa souvisí s nejakým levelem vzdelaní a levelem toho poznání. Že samozrejme tam, kde je to poznanie ako nejakým spôsobom vyšší a že tá místní akože kolegové nebo místní vedci ví, že toto sú dôležité veci nebo zajímavé, tak samozrejme tam oni si moc dobře uvedomujú tyhle veci. Jenom my sami třeba o tom Afganistanu víme strašne málo, co se týče biologické diverzity. Proto je to tak zajímavé tam jezdiť.
0: A preto sa tam každú chvíľu vraciate, ale nechodíte zrejme na jedno miesto.
1: Ne.
0: Nechodievate.
1: Ne.
0: Ani nie ste ubytovaní na tom jednom mieste.
1: Ne. V Kabule áno, když sem, tak tam mám jeden hotel nebo jedno místo, kde sem.
0: A to rozumievanie v angličtine, predpokladám.
1: Ano, v angličtine, samozrejme, pretože ono, mnoho tých lidí ví anglicky, ale akože v základy ví. A ja skúšim tu jejich řeč taky nejakým spôsobem pochytiť, čili aby to nevypadlo tak, že sem jenom tam za nejakého cizince. Ale samozrejme, to je stále ťažké, pretože samotný Afganistan, tam vemte si, že väčšina populace mluví víc než jedním nebo dvěma úplně různými jazyky. Mm. Nejsou nijako podobné. Mají pár slov třeba podobný. No, třeba když vezmeme paštuny, no, tak tím dokážou v Afganistanu mluvit, rozumí urdu, což je jazyk, který se mluví v Pakistanu a v Indii. Rozumí si navzájem, mluví paštu a mluví dari, což je perština. To jsou úplně jiné větve.
0: Čiže oni ani navzájom.
1: Ne, navzájom on si rozumí. Samozřejmě rozumí si, protože oni, třeba jeden člověk mluví těmi třemi jazyky. To my si neuvědomujeme tady, že my tady mluvíme třeba, já nevím, česky a slovensky, že no, tak dva podobné jazyky. Mnoho lidí mluví anglicky nebo německy, ale tam končíme většina. Ale oni mluví jednoduše, prostě dokážou přepínat v těch úplně jiných jazycích většina populace.
0: Půjdeme teraz k té vaší plánované cestě, už víme, kam smerujete, do Afganistanu. Čo by sme, pán doktor, tak našli vo vašej batožine, vo vašom kufri?
1: No, v mojej batožine by ste našli pár základných vecí na oblečení. Potom by ste tam našli spacák. Našli by ste tam vlastne nejaký materiál, ktorý vlastne slouží na to, aby ja mohol odebrať DNA, což je vlastne úplne jednoduché. Stierové tyčinky na sliny anebo na odebraní krve. A potom by ste tam našli pytlíky, protože když jsem v terénu, tak potřebujeme že uchovat někde ten materiál, než ho budeme zkoumat. A to je tak všecko. Asi nenapadá mě, co bych tam ještě mělo být.
0: No, například darčeky.
1: Ano, já samozřejmě velmi často vezmu kolegům nebo jejich rodinám nějaké sladkosti nebo nějaké drobné dary, anebo nějakou knížku, kterou chcou.
0: No, vy máte za sebou množstvo vědecké práce a množstvo velmi pozoruhodných a mezinárodně ceněných výsledků. Vy jste, o tom jsme hovorili vo vysielaní, dokázali po náročnom výskume v zložitom teréne prepísať starý vedecký príbeh a spolu s odborníkmi sa vám podarilo zistiť, že had považovaný od roku 1864 za jeden druh je v skutočnosti skupinou viacerých samostatných evolučných línií a tri z nich boli prevedu nové. To je, ja si myslím, úspech, ktorý sa vám podarilo získať aj na základe tej medzinárodnej spolupráce, ktorú sme spomínali.
1: No, ja bych to řekl takto, že pokud si niekto myslí, že bude dělat výskum na nejaké záujme lidí ve hodne častech sveta nebo medzinárodne a bude ho dělat vlastne jenom nejak na svojom výsku, tak obávam sa, že nevždy to jako vypálí. A ja si se domnívám, nebo že hluboce věřím tomu, že mezinárodní spolupráce je základ úspěchu ve vědě, nebo víte, ono, my všichni máme trošku jiný pohled, vědci jako takový, z různých krajín. Jsme zase opět ovlivňováni různou kulturou. Čili ten pohled třeba lidí někde z Nepálu nebo z Indie na stejnou otázku nebo stejný problém je trochu jiný, než to na to, když my se tady třeba díváme z Evropy. A oni samozřejmě častokrát s těmi tvory jakože žijou nebo vyrůstají. Proto moji kolegové běžně byli v terénu jako děti a viděli některé ty druhy a vnímali je trochu jinak. A ten kontext toho, jak oni to vnímali nebo jak s tím vyrůstají, jak to chápou tu faunu, jak vidí ty věci, tak je trošku jiný. A samozřejmě ten materiál, tím, že je vzácný a oni mají kontakty vlastně ve své komunitě, tak dokážou i sehnat věci, které my bychom v životě nesehnali. A neexistuje, že do Pakistánu zajedete tak, jak já nevím, třeba byste zajela, já nevím, do České republiky a tam byste si

0: řekla, no tak budu někde sbírat na Křivoklátsku nebo já nevím, po Vltaví nějaký materiál a zkusím to nějakým způsobem zpracovat, vím, co z toho bude. Dostanete nějaký kontext, no tak to neexistuje, že jedete do Pakistánu někde a budete sbírat. No, okamžitě hlásí na místa různá, že tam je někdo, kdo tam asi nemá být. A ne, že proto, že by oni řešili nějakou ochranu přírody, ale proto jednoduše, že cizinec v těchto zemích je vždycky podezřelý.
1: Môže získať rôzne informácie, aj keby sa maskoval pod tým rúškom prírodovedca.
0: Áno, áno. Čili samozrejme, my sme byli v Balúčistánu minulý rok a Balúčistán to je žhavé území, kde operujú rôzne skupiny, to sú známe veci. No a my sme tam museli mať malú armádu s nami, s kolegy z Islamabadu, pretože jednoduše tá situácia je rôzna. No, tak nikto nechce riskovať nič, co by sa mohlo jako pokaziť nejakým spôsobom, nebo by sa mohlo niečo stať. Ale vedlo to k tomu, že sme objevili niekoľko nových druhov, ktoré dneska sme odeslali rukopis jeden o objevu jednoho ještěra, který má velmi malý areál, zhruba 16 km čtverečních podle našich dat v současnosti. A je to území, kde vlastně nikdo neskoumal od doby, kdy v téhle oblasti světa byli Briti, což bylo někdy na začátku 20. století, když vymezovali Durandovu linii. Durandova linie je ta hraniční oblast mezi Pakistanem a Afganistanem, která je velmi sporná a velmi kontroverzní. No a vlastně, když to vymezovali, tak tehdy tam byly nějaké sběry Britů, které dovezli do Londýnského muzea. A od té doby vlastně tam nikdo nedělal takovýto výzkum.
1: S doktorom Danielom Jablonským, prírodovedcom, výskumníkom, ktorý sa zaoberá skúmaním života obojživelníkov a plazov, najmä v ďalekých krajinách sveta, Pakistane, Afganistane, Albánsku aj iných, budeme pokračovať v rozprávaní o jedinečnosti týchto živočíchov, aj o možnostiach, či by sme napríklad druhovo rovnakých našli aj na opačnej strane sveta.
2: Dúfal som, že som

0: Večerné reflexie.
1: Pokračujeme v rozhovore s vynikajúcim prírodovedcom doktorom Danielom Jablonským, ktorý sa zameriava na výskum obojživelníkov a hadov. Zasvetil im svoj život. Stvoreniam, ktoré dokážu plávať na šírom mori, šplhať sa po vysokých stromoch, ale aj zahrabať sa pod zem či prežiť v púšti. Ak sa vo vás ozve ochranca, chovateľ, tak musíte počítať aj s tým, že tento plas dokáže zmiznúť tak, že ho už nenájdete. Zaujímalo ma aj to, či rovnaké druhy hadov nájdeme napríklad len v Afganistane, alebo pokojne aj na druhej strane sveta, v Austrálii.
2: No, když sa bavíme o druzích, ale když sa budeme potom třeba baviť o čeleních, tak vy najdete endemické čeledi na konkrétnych místech sveta, ale zároveň nenajdete stejné druhy v rámci tých čeledí. Najdete je v Jižní Americe, najdete je v Severní Americe, najdete je v Africe, v Evropě. No ale nenajdete Hyla arborea, což je třeba rostnička zelená naše v Severní Americe. Najdete tam příbuzné a to je vlastně to kouzlo té evoluce, že ono, když se ti předkové čeledi šířili světem a když začali potom jakože speciovat, že vytvářet druhy, tak vlastně podobný morfotyp nebo podobná rostnička, protože vy byste našla v Americe rostničku, která vypadá jako naše, ale ono to je úplně něco jiného. Nebo na druhé straně Euroázie, jo? Našla byste rostničku, která vypadá jako naše, řekla byste, no však, ale to je jako to, co já vidím v zahradě. No ale ono to tak není, to je úplně něco jiného. Úplně něco jiného a právě když se na to díváte přes ty geny, dívali se na to hlavně z hlediska morfologie, toho, jak ten druh vypadá. Jenomže ten druh samozřejmě může vypadat podobně, protože ten způsob života ho ovlivňuje k tomu, že on teda bude nějakým způsobem se podobat tomu, co on teda využívá v tom prostředí, nebo aby přežil. Jo? To znamená, rostnička tady ve střední Evropě bude podobná té někde na druhém konci Euroázie, protože oni žijou v podobném prostředí a podobné prostředí je formovalo. Jenomže ten předek jejich, těch dvou, se oddělil velmi dávno. A oni dneska už nemají žádný kontakt, to znamená, aby se nedokázali množit. Ale kdysi měli toho společného předka. To je to, jak my máme společného předka z lidoopit. To je ten stejný příběh té evoluce, který je naprosto úžasný, když ho někdo pochopí. To, co Darwin jakože řekl.
1: Vy máte, po vašom by som povedala takú průpovídku, ale vy máte taký vedecky overený názor, že nebyť plazov, hadov, neboli byť betu ani my ľudia.
2: No ne, no jako je to takové zjednodušení biologické, ale řekl bych, že určitě je to tak, protože ti plazy byli vlastně první tvorové v té evoluci, kteří se vydali tím suchozemským způsobem života, jakože vystoupili na tu souš, začali obsazovat terestrické prostředí a začali se vlastně diversifikovat.
1: Je velký respekt před hadmi a pred inými plazmi v Afganistane u takých bežných ľudí. Lebo ja si myslím, že my máme ten prirodzený strach, neviem, či aj oni.
2: Majú. Zase to vychází z toho našeho společného předka. Když to tak řeknu, protože i šimpanzi, i gorily, i orangutáni a všechny tyhle naše linie evoluční, které vlastně jsou mezi lidoopy nebo byly, tak měli strach z hadu. Čili bát se hadu je přirozené, je to normální a je to prostě takový všeobecný fenomén, který je hluboko zakořeněný v mozku, protože, a je to přirozené, protože samozřejmě, jak říkám často, že když vás kousne had a vy nevíte, jestli jedovatý nebo ne, no tak máte 50% šance, že umřete a 50%, že ne. No tak je lepší se tomu vyhnout a mít 100% toho, že vlastně vás nic nekousne, že se nemusíte potom obávat, jestli teda.
1: No ale vo světě je větší počet těch hadů, které nejsou jedovaté.
2: Samozřejmě.
1: Ako tých, ktoré, no, ale môžeme mať tak, ako vy hovoríte práve, tie pochybnosti, ale lebo je tu aj isté riziko z tých jedovatých. V Afganistane je to ako?
2: Chtěl jsem právě říct, že můžete žít právě někde tam, například Afganistán, Pakistán, a tam žije takzvaná velká čtyřka, skupina hadů, kteří jsou smrtelně jedovatí. A oni jsou poměrně běžní, hlavně jeden druh, kterému se říká bungar. No, on je tam zastoupený dvěma druhy. Ten bungar, když vás kousne, tak to je téměř jistá smrt, protože on působí na nervový systém, ten jed je velmi silný. A je množství případů, kdy vlastně lidé zemřou. My sami jsme věnovali pojmenování jednoho druhu ještěra, kterého jsme objevili v Balučistánu, jednomu našemu kolegovi, který byl uštknutý bungarem. Protože si myslel, že v pytlíku není bungar, ale je tam jiný druh, najedovatá úžovka, která ho napodobně, oni jsou téměř identičtí, musíte si proto dávat pozor. A on umřel na uštnutí toho bungara.
1: A vy nenosíte so sebou nějaké protilátky? Na rýchly zákrok, nie?
2: To sa nedá, pretože oni musí byť uchované v chladu a tak dále. Aha. A tež mají svoju životnosť. Čili opäť tady je dôležité, aby vy ste sa nedala uštknúť. Víte, nechcú, aby to nejako lidi vystrašilo, ale ono to není tak, že ti hadi vás chcú kúsať. To tak proste není.
1: Ale keď ho chcete odchytiť,
2: ani tehdy,
1: môže
2: ani
1: sa
2: tehdy, brániť. Napríklad bunkaři sú veľmi klidní hadi, kteří, uh-huh, i když je chytíte do ruky, do holé ruky, ať to nikto nedelá, ale kdyby se to stalo, to je vlastně běžné, to je, že to lidi dělají. A proto jsou aj někdy ušknutí. Ale on není takový, že byste ho chytla hned a on by vás kousl. Musí to být fakt, že už ho zraňujete, nebo ho držíte pevně, nebo on se necítí komfortně, a nebo v noci. V noci je zajímavé, že tihle hadi mají trochu jiné chování, protože oni jsou noční a oni jsou takový agresivnější, ale jinak to není had, který bych chtěl primárně kousnout. Myslím si, že žádný had není tu na to, aby kousal lidi a chtěl zabít člověka. Oni to nepotřebují.
1: Pán doktor, vy musíte samozřejmě aj ty vzorky, které odoberáte, to DNA a uchováváte, preniesť se z medzinárodné letiska. Viem si predstaviť aj kontrolu, aj teda kroky, ktoré nie sú jednoduché. Čo potom s nimi? Keď sa vám šťastne podarí priniesť ho na Slovensko, čo s tým potom?
2: Tak my to publikujeme v odborných časopisech. A tehdy sa to dostáva do toho vedeckého sveta, ktorý, samozrejme, ono to prochází recenzním řízením, ty nové informace. To znamená vlastně nezávislé hodnocení od 2 až 5 nezávislých recenzentů, kteří vlastně se vyjádří k tomu, jestli ten výzkum má vůbec smysl, jestli ty data dávají smysl, jestli ty výsledky jsou dobře interpretované a jestli je to nové a zajímavé. Vlastně potom, když to projde, tak vy si můžete říct, že ano, že je tady něco nové a ta vědecká komunita to tak vnímá, že? Uh-huh. A může to dále využívat ta data. To je důležité ve vědě, že vy produkujete něco, co může dál někdo použít. Podle mě to je nejzajímavější nebo nejhezčí věc, kterou můžete dělat, že obohacujete vlastně společnost nebo to vědění o nové informace, o věci, které vlastně dokud oni nebyly publikované, nikdo je nevěděl, neznal. Samozřejmě potom se bavíme o různých levelech nebo významnosti různých studií. Samozřejmě jsou studie, které jsou malinké a nebo drobné, věnují se malému problému, tak samozřejmě ty mají třeba menší významnost, ale je důležité je publikovat, protože můžou inspirovat i jinam. No, tá vieda je kúzelná v tom, že vy nevíte, kam to dovede.
1: Presne tak, na to ste tu vy vedci, aby ste nám to objasňovali. Nechcem povedať, že nás lajkov, ale je to tak. Niekedy zaujímajú také len tie pikošky.
2: No.
1: Také možno až na hranici science fiction v našich predstavách. Ja. A keď svojho času americká biotechnologická spoločnosť sa pochválila, že obnovila tvora, ktorý vyhnul pred 10 000 rokmi, tak ľudia boli nadšení, že pravlci a že dalo sa to teda získať cez DNA. Vy vedci ste boli, nechcem povedať, že skeptickejší, ale rezervovanejší určite.
2: Ja bych to řekl tak, že tam boli dve skupiny vedcu. Hlavne v tomto prípade vedci, kteří se podíleli na tomhle, jakože řekněme, objevu, nebo dali život jakoby v úvozovkách
1: tvorovi,
2: který vyhnul, no samozřejmě je to přehnané, takhle to nebylo dneska. I kdybyste dokázala rekonstruovat všecko, co je třeba, tak žel ten druh už nikdy nebude v tom svém ekosystému, který taky zanikl. Čili ono, aby jsme něco úplně vrátili, není to možné. Možná, že to bylo trochu na fouknuté.
1: Trošku na to, aby to byla senzácia.
2: Ano, přesně tak. A mě trochu, jakože musím říct, že to překáží ve vědě. Bohužel někdy média mají tuhle tendenci, aby to dokázali prodat, což čemu já rozumím, což je užitečné, prodat to široké veřejnosti, protože aby ta široká veřejnost to pochopila nějak jinak, aby je to zaujalo. A my věci jsme jakože v tomto trošku nudní, protože my se chceme jakože držet těch faktů a někdy je pro mě velmi těžké i hovořit jakože takhle veřejně a zjednodušovat. Aha. To zjednodušování je takové, že je to, dostáváte se na tenký led, protože samozřejmě vás neposlouchá jenom běžná společnost, ale poslouchají vás kolegové, nevíte kdo.
1: Ano.
2: A ti si můžou také říct, že no tak není to úplně tak, tak ale no dá se s tím žít.
1: Veľa rokov chodíte do terénu, já jsem tam mala taký údaj, že precestovali ste 103 krajín. Chcela som sa dostať k tomu, že vám sa vlastne podarilo aj všetky tie poznatky zhrnúť do knihy. Vy ste napísali knihu o hadoch. Aký bol cieľ, keď hovoríte, že jedna vec je presadiť sa v tých medzinárodných odborných výskumoch, druhá vec je priniesť na trh knihu?
2: No, tá kniha sa venovala Kurdistan. Čili ono to nebolo tak, že by to bola kniha o nejak...
1: Len vedecká?
2: Jen vedecká, anebo nejaká, že široce pojatá. Ale měla konkrétní tému a ta téma vyšla z toho, protože když já jsem cestoval po Kurdistánu a byl jsem tam s místními kolegy a bavili jsme se o různých věcech, tak jedna věc byla taková, která mě zaujala, že neexistuje nic o hadech Kurdistánu.
1: Uh-huh.
2: A druhá věc je, že v Kurdistánu jsou neuvěřitelné pověry o tom vlastně, co tam ti plazy dělají, co dokážou. A v podstatě výsledek byl takový, že ti plazy, nebo zejména hadi, byli pro Kurdy něco, čeho se opravdu bali, no a zabíjeli je samozřejmě. Oni si totiž myslí, že všichni hadi jsou jedovatí. To je základní věc, která je úplně problematická, protože v Kurdistánu máte, pokud bych to zahrnul, i druhy, které tam ještě nejsou, jakoby 100% doložené. Jenom bych zahrnul ten iracký kurdista, tak tam máte 4 druhy jedovatý hadu. Jo? Z těch 40 něco, 43. Což je překvapivé, když tohle řeknete Kurdům, že v podstatě se nemusí bát většinou hadů, jenom těch pár. A navíc ten jenom jeden jedovatý druh je tam široce rozšířený, což je jedna ta zmije, která je velká. A tu poznáte vlastně na několik metrů, protože když se vám tenhle metr a půl dlouhý had jedovatý plazí terénem, tak to je, on vydává zvuk, to je jakože malá mašinka, jo. A ten had je prostě robustní. A on samozřejmě se snaží utéct, jenomže občas se stane to, že když místní obyvatelé třeba pracují v zahradě nebo někde, tak samozřejmě jsou ušnutí tím hadem. No a to ušnutí, ta ušnutí jsou velmi zlá. Většinou dochází k amputacím končetin, anebo vlastně velkému poškození svaloviny, protože ono to působí právě na svaly a na krev, čili dochází k velkým otokům a ta svalovina se rozkládá, čili není to sranda. No ale výsledek je takový, my jsme chtěli říct, že prostě nezabíjejte hady, protože tady máte zajímavé druhy, které jsou jenom tady. A máte tady druhy, které jsou nepoznané z hlediska genetické diverzity, protože to je to, proč jsem tam jel, nebo začal dělat tenhle výzkum. A máte tady druhy, které jsou sice jedovaté, ale oni jsou buď v horách, že my je nemůžeme vidět. Třeba dva druhy jsem ještě dodnes neviděl z těch kurdských jedovatých hadů.
1: No musíte tam chodit ďalej.
2: No, tak ano.
1: Hej, to je dôvod.
2: My to teď máme naplánované zase, protože rozjíždí se tam takový projekt. Oni chtějí dělat genetickou diverzitu, nechtějí zkoumat genetickou diverzitu všech živočichů, které tam jsou. Je tam nějaká organizace, která na to získala vlastně prostředky, takže chceme to nějakým způsobem více jakože zkoumat.
1: Už o chvíľu sa s vedcom Danielom Jablonským, ktorý okrem náročnej práci v teréne, v Afganistane, Albánsku, Iráne, Pakistane a ďalších dohromady podnikol 103 výskumných ciest, venuje aj študentom na prírodovedeckej fakulte. Učí rovnako rád, ako skúma, pretože vraví, že radosť práce je pre neho tá najlepšia dovolenka. Nečinne ležať pri mori ho nenájdete, ale bude vždy tam, kde sa dá aktívne prehľadávať a skúmať prostredie.

0: Našim dnešným hosťom vo večerných reflexiách je doktor Daniel Jablonský. Precestoval stovku krajín, skúmal a dokumentoval v nich život obojživelníkov a plazov. Pán Jablonský, vy ste rodákom z Karvinej, zo Slieska, a možno ako malý chlapec, keď ste sa začali zaujímať o prírodu, ani vám nedošlo, že raz budete odborník práve v tejto oblasti plazov. Alebo ste tak trošku už aj s tým kalkulovali?
1: Ne, že kalkuloval, ale ja som si neumiel predstaviť, že bych dělal něco iné.
0: Iného.
1: Ne, že bych se věnoval tomu, co se mě okouzlilo naprosto. Což byly plazy. Plazy a obojživelníci, tak abych byl přesný, protože víte, ono to jsou dvě odlišné skupiny, jo? Velmi staré ve smyslu aj, že spolu nemají příliš společného, jo? Mimo to, že jsou často spolu v jednom prostředí, kde je můžete vidět, ale já je tak nějako spojuju a ono aj tradičně, ono se obojživelníci a plazy spojují do jednoho, jakože toho segmentu, který se zkoumá. Ale v podstatě jsou to dva vědní obory, batrachologie a herpetologie. Ta herpetologie se věnuje plazům, batrachologie obojživelníkům, ale já to tak rozumím, tak jakože...
0: Ale tam bylo málo v porovnání s tím, co vidíte vo světě, materiálu na pozorování.
1: Bylo málo, ale vy jste se divila, například my stále nevíme, nebo víme velmi málo o tom, co je vlastně evolučně ještěrka obecná. Lacerta agilis, která je běžná v Evropě. Ano. My objevujeme teprve teď, že vlastně ta její opravdová diverzita je zřejmě skrytá a že je tam několik druhů, které jsou, nemají nic společného s tou ještěrkou obecnou, kromě toho, že se zase podobají. Jo, podobají se něco jako ty rostničky, jsem zmiňoval.
0: To je ale úžasné, lebo vy můžete studentům na prednáškách povedať vlastne, alebo ich tak trošku aj nasmerovať, že nie je to také fádne ani tu na našich územiach a že je čo ešte skúmať.
1: To bez debat, to ne. Kdo tvrdí, že je něco nepoznané nebo fádní, tak to není pravda. Vy se můžete, já vždycky říkám studentům, že na cokoliv se podíváte, tak tam určitě najdete tému na zkoumání, která je zajímavá a kterou můžete jít velmi hluboko, pokud teda budete chtít. Jenomže to je ten druhý aspekt toho, nejsem si jistý, jestli, ale možná, že to ani není tak důležité, že jestli vlastně lidé chcou zkoumat, ale nejsem si jistý, jestli jakože u těch studentů často je ten zájem nebo ta hloubka toho zájmu natolik hluboká, aby se vydali tímhle směrem. Jo.
0: Čiže těch prekvapení, že by vám priniesli nějakou tému alebo materiál do nějaké práce, nový, z vášho pohledu nový, je málo.
1: Ne, já si myslím, že dokázali by přinést určitě a aj přinášejí. Problém je, že možná, že to není tak až podporované, jak by mělo být, protože já si myslím jednu věc. Pokud chcete se něčemu hluboce věnovat a chcete mít prostě znalosti, které jednoduše budou trošku se vymýkat běžným, tak začněte co nejdřív. No, začněte už, jak jste malí prostě a věnujte se těmhle věcem, nebo zkuste si najít nějakou tému, která vás bude zajímat už jako malý. Třeba podchycovat děti, tak. A potom podchycovat ty studenty, jak už mají 18, 19, 20 na té vysoké škole. Samozřejmě z mnohých se stanou vědci. Na druhou stranu něco jim možná bude chybět, ale to je moje zkušenost, můj pohled. Jo. Nemusíme to generalizovat, jsou určitě obory, kde to tak není. Ale třeba v té zoologii je to důležité, protože já si myslím, že je třeba ta zvířata chápat trošku jinak. Vnímat je trošku jinak, než to, že se naučíte nějaký seznam, anebo se naučíte v jiných oborech dělat nějakou techniku a tu techniku potom opakujete a zkoušíte ji modifikovat nebo vylepšovat. No tak samozřejmě tímhle se dostanete někam. Ale tu zoologii musíte vnímat jako fakt jako příběh, který je velmi komplexní.
0: Náš host, vědec z Prírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doktor Daniel Jablonský, dokázal po náročnom výskume v zložitom teréne prepísať starý vedecký príbeh. Tým odborníkov pod jeho vedením zistil, že had považovaný od roku 1864 za jeden druh je v skutočnosti skupinou viacerých samostatných evolučných línií, no a tri z nich boli prevedu úplne nové. Herpetológ, odborník na hady Daniel Jablonský priznáva, že cesta k úspechu bola zložitá.
1: Toto není výsledek jedné cesty, to je výsledek mnohých cest, ale je pravda, že v rámci jedné cesty jsem třeba objevil ten nový druh, který jsem teda našel na úpatí Hindukuše. Čili tehdy, když jsem narazil na toho hada, a ono to byla dospělá samice, která byla zabita místními lidmi, protože samozřejmě místní lidi se hadu bojí zejména v těchto oblastech Jižní Asie, protože tam mají takzvanou velkou pětku. A to je skupina hadů, kteří jsou smrtelně jedovatí. Oni moc dobře ví, že pokud je některý z těchto hadů uškne, tak to končí smrtí. Tam je druh, který, když vás kousne, tak přestanete dýchat, zhroutí se vám nervový systém. To je konec. No.
0: Čo si vieme predstaviť po týchto slovách, je celkom isté strach. Ten má samozrejme aj prírodovedec. Ale ak chce hada získať pre výskum, musí ho vedieť aj odchytiť.
1: Máme na to rôzne techniky, ale nejhorší je najít toho hada, pretože mnoho ľudí si myslí, že hadi sú všude a že je to biežné a že když dojdu do terénu, tak musím hady vidieť všude, no tak to je obrovský omyl. Ja som rád, když toho hada najdu. I v tomhle kontextu je objev několika nových druhů hadů vlastně zajímavý. I proto trval tak dlouho. Mimochodem, ty první poznatky, které jsme začali hromadit, nebo kolegové v Německu začali hromadit, o těchto druzích sahají do 90. let. Čili když kolegové z Německa jezdili do Nepálu a do severní Indie, tak samozřejmě věnovali se různým skupinám a jednou z nich byl tenhle rod Gloidius, který se tehdy jmenoval ještě trošku jinak. No a už tehdy si uvědomovali kolegové, že těch Himalajích vlastně to nemůže být nějakým způsobem jeden druh, jenomže neměli jsme tu metodologii, neměli jsme dostatečný materiál. Ten materiál se podařilo nahromadit a hlavně za posledních 6 let jsme teda osekvenovali zajímavé věci i díky tomu, že jsme postoupili v technologiích a jsme schopni dneska sekvenovat krátké fragmenty DNA, ty skládat. Čili podařilo se nám nějakým způsobem poskládat DNA starých typových exemplářů a zjistili jsme, že ano, že tento typový exemplář patří tomuhle druhu konkrétnímu. Na základě toho jsme to dokázali odvodit ty další druhy. Čili velmi zajímavá věc.
0: Dosáhnuté výsledky vo výzkume jsou pozoruhodné pro celé vědecké spektrum.
1: Pro místní výzkumníky je to obrovský potenciál. Ve smyslu tom, že oni teď můžou tvrdit, že dobře, my tu máme nějakou skrytou diverzitu, dejte nám prostředky, aby jsme mohli ještě více prozkoumávat naše území, protože evidentně je hodně neprozkoumané. Výzkum biodiverzity já považuji za zásadní, protože my všichni jsme součást nějaké velké ekologické sítě a my nevíme, čemu zodpovídají jednotlivé druhy, co je jejich nějakým cíl nebo funkce a co se stane, když některé ty druhy zmizí.
0: Už po pesničke budeme pokračovať v rozhovore s hosťom dnešných večerných reflexí, herpetológom doktorom Danielom Jablonským, a dozvieme sa aj to, k tomu robil spoločnosť na výchádzkach do prírody, dokonca aj v skorom rannom čase, a ako musí mať človek svojho koníčka rád, aby ho mohol povýšiť na prácu.
2: Večerné reflexie.